0: domácia víža.
1: Slovenski spored v RF.
2: Kersi, ker nekaj manjka, če te ni.

i selam za našega Muhameda Hodžića i Lidža Sarajevo. I pozdrav všech jer Sarajevo.